0: Krajší piatok. Dnes po 16. určite nechceme počuť od vás toto.
1: Keď počúvam fanrádiu najradšej.
0: Nie, nie, ani toto nechceme počuť.
2: Najradšej zarábam ušami.
0: My potrebujeme po otázke, čo najradšej robíš, počuť toto.
3: Zarábam vlastnými ušami.
4: Zarábam vlastnými ušami.
0: To len tak na pripomenutie, lebo dnes po 16. zarábate ušami, konkrétne sumu 60 000 eur, tak sme si to len uzrejmili, tak to po 14. myslíte na to, držím vám palce.